Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

jsem taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džíma.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

stvrzuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.